Briki, kak deš pet. Anče si kapac bil, kaj si se z njo plesu. Je roku mlčk čedol pod hrbet dat. Si pršu lišo skozi, če jih nisi fasu. Ante samo nazjala, ki brat, ki brat. Je že ona dobro vjedla, kaj bi ti rad dobu. Ma bric se, drahi moj, na fars pozna. Anče češ mjet od njeha dobru robu.